0: dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Rádio Express. Hemendex. Ranná show

Tohle byl nářez. Popoludnejší show na Expresse. Matúža Michaela, Richie Poveri, Sara Perchettiamo. Je možné, že aj toto bolo v tom playliste Darinom na svadbe. Kto vie, píše Peter, že ahojte, stojíme v zápche pri Zadare v Chorvátsku. Viem, že to nie je úplne štýl vašej hudby, ale keby ste nám zahrali Arabelu, cover verziu, všetkým by nám to skrátilo čas na čakanie.

tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro za

0: Milujem české pesničky, milujem Xindl X, Tomáš Klus, Pokáč, títo všetci majú takéto svoje české pesničkárstvo vo svojich textoch a naozaj ma to baví. Našťastie, aj my na Slovensku máme takéto talenty.
1: Každé ráno

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné